0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu ním.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Radio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočkové.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na...

0: 6:11, krásné úterní ráno, Moravo. Možná, že jste v Horonině zaznamenali výpadky internetu jednoho velkého poskytovatele. Už by všechno mělo být takzvaně v cajku. Stane se. Ale člověk, jak ráno je bez toho internetu, jak je na to zvyklý, to je, jak když si nemůže dát kafe. Tak držme si pěstí, ať to všechno funguje. Teď k tomu tématu ohledně financí, ohledně hypoték. Ty bohužel zase o něco podražili. Průměrná nabídková sazba se na začátku srpna dostala na 5,42%. Nahoru šla už pátý měsíc v řadě a je teď nejvýš za poslední dva roky. Podle Hypoindexu tak zatím není moc důvodu čekat, že by se levnější hypotéky nějakým způsobem vrátili. Minimálně ne rychle. A není taky bez zajímavosti, že ještě na jaře letošního roku to vypadalo, že by sazby mohly postupně klesat. Opak je však pravdou, takže kdo skoupí bytu, čekal právě na výrazně levnější hypotéku, zatím se nedočkal a asi ani jen tak brzy nedočká. Smutné to téma. 12 minut po 6. hodině, ale dáme něco veselějšího. Zatancujeme si s Adamem Ďuricou.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

0: 6:19, vypadá to, že se v úterý 11. srpna díky vám posluchačům raní jízdy rádia dnes začne psát nová Káma Sutra. Protože i dneska 11.8. tady pro vás máme ranní téma a my se dneska ptáme, jak by se jmenovala nová sexuální poloha, kdyby měla název jako vaše poslední jídlo. Napište nám to na Facebook rádia, klidně pošlete SMS-kou, WhatsApp zprávou na 606 703 889. Velmi se těšíme na nové sexuální polohy, přesně řečeno na ty názvy. A myslím si, že díky vám, posluchačům ranní jízdy rádia, vy jste už xkrát prokázali smysl pro humor, to bude stát fakt za to. Tak první ty jmenované nové sexuální polohy nabídneme před 7:00 ve vysílání rádia jich. Teď Olivia Dean, dobré jítro.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Zpěvačka, herečka Cher v úterní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, co nevidět, Xindlix.
1: Doma, dneska je mi pocit, se to stalo.
0: Jay-Z a Alicia
2: Keys.
0: Nebo Bibi Rexha. A protože se na jižní a jihovýchodní Moravě pořádně co děje, tak vám i dnes v úterý 11. srpna v tomto případě nabídneme krátké jihomoravské zprávy. Taky tu soutěž o klimatizaci.
3: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
4: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
4: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, zimně hřeje.
4: To je klimatizace.

0: Užívejte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
2: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na TT Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu TD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. TD Bike.cz.
5: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
6: Hezké úterní ráno, Moravo. Minutka bude 6:30.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Zítra v podvečer se nad jižní a východní Moravou odehraje vzácný astronomický úkaz, při kterém měsíc zakryje přibližně 90% slunce. Úkaz vyvrcholí při západu slunce kolem 8:45 večer. Klíčový tak bude čistý výhled na západní obzor. Ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek varuje před tradičními místy, jako jsou Kraví hora nebo Špilberg, kde výhled kazí stromy a budovy. Astronomové doporučují vyrazit na vyvýšená místa, například na brněnské hády, Pálavské dívčí hrady či k mohyle míru. Extrémně sucho a vysoké teploty způsobily na jižní Moravě i v dalších částech republiky výrazný propad úrody krmných plodin, zejména kukuřice, vojtěšky a sena. Chovatelé zvířat tak čelí kritickému nedostatku krmení.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Aktuálně v Uherském Hradišti a v Šardicích 19 stupňů, 22 měří Valtice a také Polešovice.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Znovu taky na cesty na D2 na půtém kilometru ve směru na Brno. V místě dopravního omezení došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte proto s narůstající kolonou. Z D2 míříme na dálnici D1 na 173. a půtém kilometru směrem od Jihlavy na Brno. Havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě je blokovaná krajnice. Projíždí se alespoň zatím bez zdržení. No a připomínáme, na Brněnsku v Telnici na Masarykově náměstí havarovala dvě osobní auta. I tady opatrně. No a silnice číslo 422 od Podivína na Velké Bílovice už by měla být průjezdná oběma pruhy. Nad ránem tam havarovalo nákladní auto. Pěkné jítro a si hem šťastnou úterní cestu.
9: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
7: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
6: A pokračujeme s hity pro dobrou náladu dál. Do práce, za volanty, domů, kamkoliv. Sind Lakes v blbým věku.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1.

0: 6.38 a v úterní raní s Jerangem Bowman a Human. Už za chvíličku Jay-Z a Alicia Keys Empire State of Mind. A zase ty peníze. Tak v úvodu této hodinky jsme hovořili o hypotékách, bohužel. 5 měsíců po sobě šplhají výše a výše za poslední 2 roky jsou nejvýš. No a teď peníze z jiného úhlu pohledu. Na vysoké školy se v příštích letech nemusí dostat tolik studentů jako dnes. Rektoři varují, že pokud stát školám nepřidá peníze, mohly by veřejné univerzity v roce 2027 přijmout maximálně 59 tisíc nových studentů. To je zhruba o 5 tisíc méně než letos. A problém je, že právě teď přicházejí silné populační ročníky, takže zájem o studium naopak bude růst. Podle rektorů už školy nemohou jednoduše přidávat další místa bez peněz navíc, protože by to šlo na úkor kvality výuky. Zase a zase ty peníze. Ty jsou snad úplně všude. Nebo naopak úplně všude chybí. Naštěstí nám nechybí muzika. Hity pro dobrou náladu. Tady jsou další. No a co nevidět? Rannímu tématu.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského ryzlinku. Přijďte ochutnat Rýnské ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbálová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Občerstvení u slunce v Hovoranech vás srdečně zve na Hovoranské brnkání. Popadněte hudební nástroje, zbalte dobrou náladu a doražte v pátek 14. srpna od 19 hodin. Čeká vás parádní večer plný hudby s troškou improvizace. Těšit se můžete i na speciálně upravené selátko na venkovním grilu. Více informací na Facebooku Občerstvení u slunce Hovorany. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, ryzlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a 2 masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Zahrádkáři a vinaři z Čejče vás zvou na letní putování vinnými sklepy. Přijďte v sobotu 15. srpna do areálu sklepů pod Bůdama. Od 11 do 18 hodin pro vás bude otevřeno 19 vinných sklepů. Můžete ochutnat celkem 255 vzorků vín. Během dne vás bude zpěvem lidových písní provázet mužský sbor z Hovorán. Večer zpestří cymbálová muzika Stupava a hudebník Víťův brácha.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 6:50, BB Rexa, za chviličku Venga Boys, fúterní ranní jízdě rádia. Jejich před chviličko, Indros, co to máme za téma? A četl si odpovědi, on sám ještě netuší, ale teď už si to dá dohromady takzvaně 1+1 a zjistíš, kolego.
1: No u mě nikdy nevíš, jako.
0: A to je taky pravda, tak, že zrovna to bude dávat tak poránu těžký matematický příklad, to je fakt ořech. No, dneska ráno trošičku, řekl bych, polechtáme fantazii. Kdyby se nová sexuální poloha jmenovala podle vašeho posledního jídla, jaký název by dostala?
1: No, tak
0: to chápeš,
1: to je zajímavé, no, ale já jsem typoval všechno jenom to ne, teda, no. Jarmila napsala broskev. No, proč ne, jako? Ko mohla dopadnout i daleko hůř, jako.
0: Si to představuju trošku tu sexuální polohu a la broskev. No dobrý, miláček Ivetky, brambůrky, To zní taky hodně zajímavě.
1: No, hodně zajímavá i Pavla, ta píše bonbon s náplní.
0: A tak tady už bych trošku jako možná to...
1: Tady jsme se v podstatě trefili.
0: Ano. No a co Pedros? Že na kyselou žížalku. A to je jak, Pedros, prosím tě? Mohl bys nám to trošku rozvést? Vypadá to, že se začíná psát nová Káma Sutra a la rádio jich. Díky posluchačům a posluchačkám ranní jízdy rádia jich. Tak budeme velmi rádi, když i vy popustíte uzdu fantazii a zapojíte se do dnešního ranního tématu, kdy se ptáme, jak by se jmenovala nová sexuální poloha, kdyby měla název jako vaše poslední jídlo. Tebe, která je teď z toho, co
1: nejsympatičnější. No tak já myslím, že to vyhrála Pavla, ten bonbon z náplní, v podstatě tam se doslova do písmene trefila, takže tam má opravdu velké štěstí.
0: A jako také na kyselou žížalku.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Calvin Harris, My Way, úterní ranní jízdě, po sedmé už Pharrell Williams a Happy. DJ David Guetta, Alok a Run Run River. A taky Krištof, život je krásný. A dneska bude ten život zase krásně teploučký. Podrobnosti nabídnou už za chviličku čerstvé jihomoravské zprávy, protože jich součástí její aktuální předpověď počasí. No a co se dozvíte dál? Už jsme o tom sice hovořili a budeme ještě konkrétnější. Zítra nastane částečné zatmění slunce. A že by to možná tak nějak vesmír hrál i na tu klimatizaci, že díky tomu zatmění slunce někdo z vás uspěje.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
0: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
3: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
4: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hezké úterní ráno, Moravo, 7 hodin, 2 minuty k tomu.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Zítra nastane částečné zatmění slunce a sucho spálilo krmivo, zemědělci proto redukují stáda. Zítra v podvečer se nad jižní a východní Moravou odehraje vzácný astronomický úkaz, při kterém měsíc zakryje přibližně 90% slunce. Úkaz vyvrcholí při západu slunce kolem 8:45 večer. Klíčový tak bude čistý výhled na západní obzor. Ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek varuje před tradičními místy, jako jsou Kraví hora nebo Špilberk, kde výhled kazí stromy a budovy. Astronomové doporučují vyrazit na vyvýšená místa, například na brněnské hády, pálavské dívčí hrady či k mohyle míru. Hvězdárna ve Ždánicích chystá veřejné pozorování a brněnská hvězdárna nabídne živý přenos z horkovzdušného balónu na YouTube. Noc po zatmění navíc pestří ideální podmínky pro sledování Perseid, tedy jevu lidově přezdívanému jako padání hvězd. Extrémní sucho a vysoké teploty způsobily na jižní Moravě i v dalších částech republiky výrazný propad úrody krmných plodin, zejména kukuřice, vojtěšky a sena. Chovatelé zvířat tak čelí kritickému nedostatku krmení a jeho vysokým cenám. Některé podniky, jako například agrodružstvo Miroslav na Znojemsku, jsou proto nuceny rušit výkrmy a předčasně posílat část dobytka na jatka. Ministerstvo zemědělství v reakci na situaci přistoupilo k úpravě dotačních podmínek a chovatelům nabízí individuální pomoc i výjimky.
3: Rádio Jih, počasí.
1: Taky dneska máme očekávat stropy, ale nic hrozného to nebude. Rtuť teploměru v Jihomoravském kraji ukáže dnes maximálně 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji na 30. Co k tomu? Podle meteorologů polojasno až skoro jasno. Aktuální teploty ve Zlíně 18, v Brumovicích 20, i Moutnice měří po ránu 20. Zdravíme do Starého Podvorova, kde rtuť teploměru ukazuje na 21 stupňů.
5: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: A ještě taky na cesty. Připomínáme, na Brněnsku v Telnici na Masarykově náměstí havarovala dvě osobní auta. Počítejte s nárazovým zdržením. Na D2 stále kolona na poutém kilometru ve směru na Brno. Totiž v místě dopravního omezení došlo ke střetu dvou osobních aut. Tak počítejte s nárazovým zdržením. A na dálnici D1 na 173. a poutém kilometru směrem od Jihlavy na Brno. Připomínáme, havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě blokovaná krajnice. Projíždí se také se zdržením jen nárazovým. Tak opatrně, ať už jedete kamkoliv, si hem hlavně šťastnou cestu.
3: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
1: My k tomu všemu i po 7. hodině budeme nabízet hity pro dobrou náladu. Za chviličku malilinké pozastavení u dnešní oslavenkyně. No a taky se podíváme na první telefonní ústřednu v České republice. Je tomu už 104 let, co se tady objevila. Teď Pharrell Williams a Happy. Dobré ráno, Moravo, ať se vám daří.

0: na Moravě i dnes v odpoledních hodinách Tropy v éteru úterní raní zde i Mráz, tedy James Mráz. 7 hodin 13 minut, krásné ráno, Moravo. Za chviličku DJ David Guetta a Alok a hit Run Run River a tento kousek pošleme Zuzanám, jež mají dnes 11.8. svátek. Zuzana je oblíbeným jménem pro ženu krásnou jako květina. Ať již bude žena jménem Zuzana přirovnávána k nádherné lilii, magickému lotosu nebo královské růži, vždy bude oplývat jemnou krásou, křehkostí a přitažlivou vůní. Ta gratulace po ránu míří na Hodonínsko, kde máme 313 žen s tímto krásným jménem, na Břeclavsku žije 267 a gratulace míří na Zlínsko, kde máme 733 žen se jménem Zuzana. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska mají Angela a Chico, tak Hafonům i kočičkám také všechno nej. A teď už lehoulince do historie. Dnes máme telefon téměř všichni v kapse a můžeme se během, řekněme, pár vteřin spojit prakticky s kýmkoliv na celičkém světě, tedy téměř. No ale 11. srpna roku 1882 bylo telefonování v naší zemi úplnou novinkou. Přesně před 144 lety u nás byla otevřena první telefonní ústředna a první den spojovala pouhopových 11 účastníků. Do prosince jich bylo 30. Když tehdy někdo zvedl sluchátko, neozvalo se halo. Personál ústředny měl používat zvolání ha hej. Dnes to zní sice komicky, ale právě tady začal příběh telefonní sítě, která postupně spojila celou zemi. Zpátky ale k Zuzanám. Posíláme slibovaný hudební dárek tomu dnešnímu svátku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodina 20 minut, kapela Krištof, život je krásný. A určitě ho krásným dělají i zvířata, jež máme po svém boku. Řeči teď třeba o nejlepším přítelovi. Jímž je kdo?
1: Jímž je Hafan. No a tady bude řeč o Hafanech, řekněme takových těch elektronických. V americké Atlantě totiž už na bezpečnost v některých bytových domech nedohlížejí jen lidé, ale také právě zmínění robotičtí psy. Dva tací čtyřnozí strážci každou noc hlídají komplex se zhruba 200 bytů, konkrétně na jihozápadě města. Jak to funguje? Roboty na dálku ovládají ličtí operátoři, kteří přes jejich kamery sledují dění v okolí a vidí v podstatě úplně všechno. Díky reproduktorům mohou také přímo oslovit obyvatele nebo třeba skupinky lidí na parkovišti a možná v ten daný moment okamžitě zjistit, co se případně děje. Pokud někdo výzvu neuposlechne a situace se vyhrotí, může operátor okamžitě přivolat policii. Správce jednoho z domů vysvětluje, že roboti se na rozdíl od lidské ostrahy nemusí bát přiblížit k problémové skupině, že kdyby se prý něco s nějakým tím robotkem stalo, no tak se případně ho pořídí. No když úplně jednoduché, to taky není, protože nejlevnější také nejsou. Kdyby robot při zásahu přišel k úhoně, je to prý pořád jen poškozený stroj podle tohoto správce.

0: plantě. Myslím si, že nemá si nahradit jako Hafana jako takového, že by tě vítal, že je
1: to, jenom, taky sekuriták,
0: je to taky sekuriták. Je to taková přidružená funkce, že ten sekuriták dokáže ještě tady pozdravit třeba ty obyvatele toho celého komplexu, kteří míří domů. Je to taková jakože přidaná funkce. No.
1: No, na podzim přijde robokočka, bude to komplet.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Zpátky by Whitney Houston oslavila své XT narozeniny, ale od roku 2012 vše sleduje z vrchu, taky tam moc zdravíme. Po půl osmé nabídneme zpěvačku Kelly Clarkson. Na playlistu Medúza. Taky kapela No Name. Ano, pomalečky přichází ten čas, kdy vám nabídeme v úterý 11. srpna další, tentokrát krátké jihomoravské zprávy.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu v Dubňany.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Každý už tam bude?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků. Tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
9: A to je další level.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: Hezké letní ráno, Moravo, je půl osmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Výstavba nové multifunkční T-arény na brněnském výstavišti míří do finále. Stavební práce mají být kompletně hotovy do 25. října, tedy zhruba 3 roky od zahájení stavby. Dělníci v současnosti montují hlavní dominanty haly, mezi které patří multimediální kostka s rozměry 8x8 metrů a obří 43-metrové obrazovky na fasádě budovy. Ve Zlíně 5. dnem pokračuje demolice vyhořelé 11. podlažní budovy v bývalém baťovském areálu. Z objektu číslo 34, který začal hořet začátkem července, zbývá zbourat už jen přibližně třetina.
1: Rádio Jih, počasí.
11: Aktuálně měříme v Brně 20 stupňů, 21 kuhlásí Lužice a Tvrdonice, Moutnice mají 20.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké úterní ráno i na cesty. Na D2 mezi 51. a 41. kilometrem směrem od Bratislavy na Brno u Kranice probíhá úklid a čištění vozovky, tak projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.

0: 7.39 dali Furtado, Záklečko Meruzam, anebo Ariem. A jak jsme slíbili, míříme do Austrálie, protože tamní policie má za sebou případ, který by snad scénáristé, detektivek možná ani nevymysleli. U silnice našli dva chlápci zavazadlo a uvnitř tělo z vlasy a piercingem v nose. Policisté proto místo uzavřeli a skoro 20 hodin pracovali s verzí, že jde o zavražděnou ženu. Ale pak dorazilo překvapivé rozuzlení. Údajná mrtvola byla ve skutečnosti velmi realistická silikonová pana v životní velikosti. Ano, u nás často nazývaná Anča. Policie vysvětlovala dlouhé vyšetřování špatným počasím a tím, že nechtěla při ohledávání narušit nějaké případné stopy. Australané si samozřejmě teď s případou utahují a na internetu školují vtípky, že Morparta vyšetřování ukončila se slovy: zbálte to, hoši, jen trochu uchází. Ale tady je zase vidět ten pokrok u této sexuální pomůcky, jaký pokrok to učinilo, že to zmátlo i zkušené policisty, kteří rozhodně tady v tomto případě taky neponechávali nic náhodě, že?
1: Ano, na jejich obranu musíme říct, že prostě je ta doba jde kupředu, už to vypadá stále realističtěji.
0: Sám říkal, že ti to překvapilo,
1: sám se říkal, jak moc mě to překvapilo, přesně tak. No a tím pádem vlastně ti policisté si mysleli, že je to reál, nechtěli, chápu, sahat na místo činu a tak dále, to by asi zjistili hned, že doopravdy to do člověka má hodně daleko. Takže jako svým způsobem je to v této době pochopitelné, že se něco takového mohlo stát. Na druhou stranu říkám, že kdybych tam dělal policistu, tak zrovna na této směně bych být nechtěl, protože bych byl terčem posměchu ještě po dalších minimálně několik měsíců.
0: A tak vzhledem že tomu, že jsi to vyzkoušel, tak ty bys věděl, že se jedná o
1: to. Já bych věděl, abych to poznal na první dobrou.
0: Taky hotový rada 20.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 7:45 v úterní ranní jízdě R.E.M. a co nevidět no name mě, alebo ano, ale ano, i dneska tady máme ranní téma a fantazii dneska, dámy a pánové, brzdit rozhodně nemusíte. Kdyby se nová sexuální poloha jmenovala podle vašeho posledního jídla, jaký název by dostala? Pojďme udělat novou moravskou káma sutru.
1: A musíme říct už na začátek, že doopravdy člověk zjistí, z kolika těch jídel se dá udělat sexuální poloha a vlastně může to i sedět. Jako třeba Hanďa píše párečková jíte.
0: No to teda.
1: No problém.
0: Žaneta, taky jistá forma, píše totiž tlačenka.
1: Lucka napsala česteková bageta.
0: Ajajaj, to bude v kapitole různé vůně přírody. Kristýna, plněná tortila. Vlastně proč ne, taky dopisuje. Kristýno, zdravíme, moc děkujeme.
1: Romana svoji polohu pojmenovala Namakovou buchtu.
0: To bude jistě velmi oblíbená poloha. No a přidává se Marty, Zdar, Luke a Peťo, tož šťavnaté plátky se smetanovým přelivem. Tak si myslím, že to pasuje k tématu.
1: No to rozhodně.
0: No to přesně tak, jak říkáš, Marty, pasuje jak zadel na hrnec. Jak by se jmenovala nová sexuální poloha, kdyby měla název jako vaše poslední jídlo? Tak schválně, pustíte i vy z úzdy nadhled a fantazii. Pokud ano, pište na Facebook rádi, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: osmé už třeba vzpomínka na léta 90. a na kapelu 24/7. Z těch novějších ze Slovenska Mark Dan. A i dneska budeme dodržovat pitný režim. Čeká nás malinovej syrup kapely Miraj. A už základečku další čerstvé úterní jihomoravské zprávy za temi 11. srpna. Podíváme se i do Zlína. Mrkneme na demolici vyhořelé budovy číslo 34. Navrch aktuální předpověď počasí. Dneska sympatických 32 stupňů Celsia. Co k tomu prozradíme už za chviličku. No ale rozhodně i dnes máte šanci na rádiu Jich, rádiu Jižní Moravy získat klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jich a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
4: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
6: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
7: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity, lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovrán. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
8: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
9: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu ddbike.cz.
10: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Tohle nepřeslechněte.
12: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Odbíjí 8. hodina, my vám přejeme krásné úterní ráno.
14: Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
15: T-Arena v Brně finišuje, hotovo má být 25. října a demolice vyhořelé budovy číslo 34 ve Zlíně pokročila. Výstavba nové multifunkční T-arény na brněnském výstavišti míří do finále. Stavební práce mají být kompletně hotovy do 22. října, tedy zhruba 3 roky od zahájení stavby. Dělníci v současnosti montují hlavní dominanty haly, mezi které patří multimediální kostka s rozměry 8x8 metrů a obří 43-metrové obrazovky na fasádě budovy. Nový stánek hokejové Komety Brno i velkých kulturních akcí má za sebou podpis rámcové smlouvy s klubem a v prodeji už jsou první lístky na plánované show. Ve Zlíně 5. dnem pokračuje demolice vyhořelé 11 podlažní budovy v bývalém baťovském areálu. Z objektu číslo 34, který začal hořet začátkem července, zbývá zbourat už jen přibližně třetina. Demolice po víkendovém zřícení západní části provádí 100-tunový bagr, který postupně odstraňuje zbývající východní blok. Nově se ale paralelně střihlo i do bloku z jižní strany od Okohamy. Firma chce torzo budovy zbourat do 25 pracovních dnů, kompletní odklízení suti pak musí stihnout do poloviny prosince. Příčinu požáru i vyšší škod policisté stále vyšetřují.
0: Počasí. Stručná, za to naprosto jasná předpověď počasí pro úterý 11. srpna. Meteorologové očekávají polojasno až skoro jasno a teploty v Jihomoravském kraji až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 30. 2 minutky po 8. hodině Boršice Horonín 21, Rakvice 22, Josefov 23 stupňů Celsia.
8: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme i na cesty na Brněnsku ve šlapanicích na křižovatce ulic Husova a Kobylnická. Se střetlo osobně auto s dodávkou, počítejte s omezením a na dálnici D2 mezi 16. a 18. kilometrem ve směru na Bratislavu v levém pruhu probíhá práce na silnici. I tady opatrně. Šťastnou úterní cestu.
2: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Čekáte, až hypotéky konečně zlevní? No, aktuální čísla moc radosti nepřinášejí. Sazby totiž znovu rostou. Více za pár minut. Teď 24/7.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih.

0: Bardan ze Slovenska je šlavý úspěch, co by DJ po téměř celém světě. 8 hodin a 9 minut, za chviličku Lucenzo, Danza Kuduro a nebo Jason Derulo. Jak už prakousli, hypotéky bohužel zase o něco podražily. Průměrná nabídka či nabídková sazba se na začátku srpna dostala na 5,42%. Nahoru šla už pátý měsíc v řadě a je teď nejvýš za poslední 2 roky. Podle Hypoindexu tak zatím není moc důvod čekat, že by se levnější hypotéky rychle vrátily. Není taky bez zajímavosti, že ještě na jaře to vypadalo, že by sazby mohly postupně klesat. Opak je však pravdou, takže kdo skoupí bytu čekal právě na výrazně levnější hypotéku, zatím se bohužel nedočká a asi ani jen tak brzy nedočká. No, smutné to finanční téma. Pojďme k něčemu veselějšímu, k dalším úterním hitům pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dobré ráno, Moravo, 8 hodin a 16 minut. Ač máme jitro, ač máme den, zaměříme se na noc.
1: Zaměříme se na noc a zaměříme se na počasí, které třeba letos je doopravdy, když se řekne hodně horké, tak je to ještě, jak by řekli Angličané, understatement, to ještě podcenění situace, je to doopravdy takové malé peklíčko. No a klimatologové teď přichází s nejnovější studií. Přiznáme se s Lukinem, že asi není až tak strašně překvapivá, protože říkají, že naopravdu horká léta si hold budeme muset u nás v republice zřejmě zvykat ještě více než dnes. Jiné to prý v dalších letech nebude. Nová studie českých klimatologů ukazuje, že v dalších desetiletích může výrazně přibývat dnů, kdy se tropické vedro přes den spojí s velmi teplou nocí. Tropickým dnem se myslí teplota vždy nad 30 stupňů, při tropické noci neklesne teploměr ani pod 20. Abychom to dali do kontextu, v období mezi lety 1995 a 2014 se takový souběh v Česku objevoval v průměru méně než 2 dny za rok. No a to si přiznejme, že teď už je tomu doopravdy jinak. No a právě tato kombinace, že je teda vedro přes den a právě vedro i v noci, je pro lidský organismus tím největším problémem. Pokud globální oteplení dosáhne 2 stupňů oproti době před průmyslovou revolucí, může být v některých regionech podobných dnů více než 7 za rok a meteorologové mluví klidně o 10-20 dnech. Při vyšším oteplení by jich podle vědců přibývalo ještě tedy výrazněji. Nejvíce se to bude u nás v republice tradičně týkat nejteplejších částí republiky, kam patří právě i naše jižní Morava. Právě ve městech pak vedro ještě zesílují rozpalené domy, silnice, další povrchy, které nahromaděné teplo uvolňují i dlouho po západu slunce a ochlazení doopravdy nikde. Zatímco dnes je tedy několik tropických nocí za léto, pořád dá se říci ještě spíše výjimečnější, když to letošní léto už asi moc výjimečné není, tady těch takových dnů jsme měli plno, tak vypadá to, že do budoucna jich bude více a více. Když bychom srovnávali to letošní léto a to léto minulé, tak je to za mě rozdíl jako hrom. Pokud si vzpomenete, tak loni bylo docela hodně chladné léto, to letošní je zase úplně někde jinde. Tak uvidíme, jestli se to třeba tak nějak neustálí na něčem tak nějak mezi v těch dalších letech, ale vypadá to bohužel, že ne.
0: Situace, kterou rozhodně neovlivníme, ale můžeme si pomoci. Třeba i soutěží o klimatizaci, tak mrkněte na www.radio.cz. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vašku, krátké úterní jihomoravské zprávy, mrkneme co nového, pozveme na soutěž, na které někdo z vás získá další klimatizaci. No a taky se vrhneme na naše ranní témátko a dneska ráno trochu lechtáme fantazii, ptáme se, kdyby se nová sexuální poloha jmenovala podle vašeho posledního jídla. Jaký název by dostala? Napadá vás něco? Dejte vědět přes Facebook Rádia i.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike CZ.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
0: Hezké úterý, máme minutku po půl deváté.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Zítra v podvečer se nad jižní a východní Moravou odehraje vzácný astronomický úkaz, při kterém měsíc zakryje přibližně 90% slunce. Ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek varuje před tradičními místy, jako jsou Kraví hora nebo Špilberk, kde výhled kazí stromy a budovy. Astronomové doporučují vyrazit na vyvýšená místa, například na brněnské hády, Pálavské dívčí hrady či k Mohyle míru. Hvězdárna ve Ždánicích chystá veřejné pozorování a brněnská hvězdárna nabídne živý přenos z horkovzdušného balonu. Extrémní sucho a vysoké teploty způsobily na jižní Moravě i v dalších částech republiky výrazný propad úrody krmných plodin, zejména kukuřice, vojtěšky a sena. Chovatelé zvířata čelí kritickému nedostatku krmení a jeho vysokým cenám.
1: Rádio Jih. Počasí.
6: A mrkneme na aktuální teploty, tak například v Kyjově měříme 22 stupňů, stejnou teplotu hlásí Hustoveče, 21 má Topolna a 23 pak Krumvíř.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: I dneska po ráno sledujeme dění na cestách, zdravíme za volanty, opatrně na Zlínsku, na vjezdu z Vlachovy Lhoty směrem na Valašské Klobouky, probíhají tam odklízecí práce upadlého stromu, místo je s opatrností průjezdné. Na Brněnsku ve Šlapanicích na křižovatce ulic Husová a Kobylnická se střetlo osobně auto s dodávkou, počítejte i nadále s omezením a na D52 mezi 16. a 26. kilometrem směrem na Pohořelice na Kranici probíhá údržba vozovky, taky tady opatrně. Šťastnou úterní cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: A teď 3 minutky po půl deváté si pojďme vychutnat tu muziku z let 90. DJ Bobo, everybody, tak úplně všichni. Můžeme i za 5, když budeme vzpomínat, co všechno jsme v těch letech 90. na tanečních parketech prožili. Hezké ráno, Moravo.

0: 8 hodin a 40 minut. Mám pocit, že Calta zpíval Jsem jen terapeut, že?
1: Ano, ano, ano.
0: No tak a pravdu. O terapeutech co teď bude?
1: Ano, a o terapeutické umělé inteligenci. Kolem ní se toho točí teď hodně a teď se věnujeme i takovému jakože AI terapeutickému tématu. Umělá inteligence umí samozřejmě poradit s receptem, dovolenou nebo mailem nebo s různými věcmi. V Kalifornii chtějí říct ale teď jedno jasné. Ne, terapeut prý AI samozřejmě ještě není. Tamní zákonodárci řeší pro ně prý velmi důležitý návrh, který by měl zakázat nabízet chatboty jako plnohodnotnou náhradu psychologa nebo terapeuta. AI by také nesměla sama rozhodovat o léčbě bez kontroly licencovaného odborníka. Důvod je jasný, rostoucí počet lidí, hlavně mladých, kteří se chatbotům svěřují se svými psychickými problémy a už jsme tady měli případy, že to nevždy dopadlo třeba i dobře. Odborníci upozorňují, že algoritmus sice umí rychle odpovědět lidské emoce a odborný výcvik terapeuta ale nahradit nedokáže a prý se tomu tak nestane ani v budoucnu, že prostě člověk bude v tomto ohledu vždycky člověk. Kalifornský návrh počítá i s tím, že pacient musí výslovně souhlasit, pokud chce zdravotník pomocí AI například zaznamenávat terapeutické sezení nebo třídit poznámky. Podle autora návrhu kalifornského senátora Steva Pediliho může umělá inteligence lidem výrazně pomáhat, musí se ale používat zodpovědně a tak, jak říkáme my s Lukinem vždycky, raději volejte toho míru, všeho prostě s mírou. Zájem o AI poradce roste také proto, že na klasickou psychologickou péči se v řadě zemí dlouho čeká, platí to i ve Spojených státech. Experti proto volají po jasných pravidlech, zvláště kvůli případům, kdy se řeší možný vliv chatbotů na sebevraždy mladých lidí. Zkrátka a jednoduše, chatbot může vyslechnout kdykoliv, kohokoliv a tak dále, ale terapeutické křeslo mu v Kalifornii zatím nabízet nechtějí a dokonce chystají zákon, aby tomu tak do budoucna ani být nemohlo.
0: Přitom bychom nejenom v Americe našli celou řadu lidí, jež by nějakého toho terapeuta potřebovali.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Já k tomu, dámy a pánové, říkám spolupráce. V dnešním ranním tématu bychom mohli díky vašim skvělým příspěvkům vlastně už vytvořit takovou brožuru novou moravskou Kámasutru 21. století, protože dneska ráno jste fantasticky polechtali fantazii. My jsme se totiž ptali, kdyby se nová sexuální poloha jmenovala podle vašeho posledního jídla, jaký název by dostala. Musím teda říci, že jsou to polohy Šmáčovek přestajost vidí ledacos.
1: To by byla fakt jako brožura. Jak je to v tom jednom českém filmu, že chlapi, měli jste to v té brožuře. A Hana by přispěla dobré ránko, vzhledem k tomu, že jsme včera grilovali, tak to může být panenka na grilu, kuře na grilu, anebo prase na grilu. No vyberte si dle vlastního gusta, jaká poloha vám vyhovuje.
0: Helča se taky přidává na Facebooku Rádia Jih. Teď snídám jogurt i se semínkama, tak si to přeberte. Helčo, nemusíme zase všechno, ale moc ti děkujeme.
1: Lukáš píše zajímavou polohu. Starobřeclavská pochoutka.
0: No, jak by to mohlo vypadat? No, rozhodně by to byla pochoutka, o tom to je. A co Tereska? Ovesné vločky s jogurtem a bonus borůvky. Tak to bych teda ráda viděla. Chtěla vidět, jaká taková poloha by mohla být. Jak by taková poloha asi vypadala? No tak Teresko, tak je to, jak jsme říkali na začátku, o té představivosti. Tak vidíme ty ovesné vločky s tím jogurtem, vidíme jako bonus borůvky. No, borůvka byla televizní, ne? Nebo filmová?
1: Ano, ano, ano, v básnicích.
0: No. No, tak. Taková romantika hned po ránu. Tak vám všem moc děkujeme a kdybyste, dámy a pánové, hledali nějaké nové polohy, minimálně jejich velmi zajímavé názvy, naleznete je na Facebooku Rádia Jih.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: páté hodině na rádiu X, třeba Shakira a Loka. Blízko bude poetika. Stejně jako zpěvačka Ray a Where is my husband.
1: Je instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
5: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski Parku před penzionem Malvaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboli. Už od 11 hodin si v penzionu Malvaný můžete pochutnat.

0: na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
2: Hezké úterý je 9. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Zítra nastane částečné zatmění slunce a sucho spálilo krmivo. Zemědělci proto redukují stáda. Zítra v podvečer se nad jižní a východní Moravou odehraje vzácný astronomický úkaz, při kterém měsíc zakryje přibližně 90% slunce. Úkaz vyvrcholí při západu slunce kolem 8:45 večer. Klíčový tak bude čistý výhled na západní obzor. Ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek varuje před tradičními místy, jako jsou Kraví hora nebo Špilberg, kde výhled kazí stromy a budovy. Astronomové doporučují vyrazit na vyvýšená místa, například na brněnské hády, pálavské divší hrady či k mohyle míru. Hvězdárna ve Ždánicích chystá veřejné pozorování a brněnská hvězdárna nabídne dokonce živý přenos z horkovzdušného balonu na YouTube. Noc po zatmění navíc pestří ideální podmínky pro sledování Perseid, tedy jevu lidově přezdívanému jako padání hvězd. Extrémní sucho a vysoké teploty způsobily na jižní Moravě i v dalších částech republiky výrazný propad úrody krmných plodin, zejména kukuřice, vojtěšky a sena. Chovatelé zvířat tak čelí kritickému nedostatku krmení a jeho vysokým cenám. Některé podniky, jako například agrodružstvo Miroslav na Znojemsko, jsou proto nuceny rušit výkrmy a předčasně posílat část dobytka na jatka. Ministerstvo zemědělství v reakci na situaci přistoupilo k úpravě dotačních podmínek a chovatelům nabízí individuální pomoc i výjimky.
3: Rádio Jih, počasí.
2: Stručná, za to naprosto jasná předpověď počasí pro úterý 11. srpna. Dnes polojasno až skoro jasno, teploty maximálně 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 30. No a teď aktuálně po 24 stupních Celsia v Kyjově, Šardicích, Bořeticích i Sokolnicích.
1: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
3: Rádio Jih. Doprava.
2: Znovu taky na cesty na Uherskohradišku v Uherském Brodě v ulici 26. dubna u křižovatky s Vlčnovskou srazilo osobní auto chodce. Na místě blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou úternici.

0: Farben, 9 minut po 9. hodině a Please Tell Rosie. Ne Rosie, ale Verčí. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čas od času asi skočíš na nějakou tu večeři, do nějaké té restaurace. No a máš třeba, dejme tomu, na 8. hodinu rezervaci, jo?
1: No.
0: Pěkně stůl pro dva, svíčka, romantika, víno, bublinky. No a když to máš na tu 8. hodinu, v kolik dorazíš do té restaurace? S předstihem nebo chodíš pravidelně pozdě?
1: Ne, já jsem všude tak o půl hodiny dřív.
0: Fakt, jo? Mm-hmm. No, tak ale to děláš velmi dobře. A co děláš, když tam jdeš o půl hodiny dřív?
1: No,
0: stojíš
1: nic,
0: před tou restaurací a čekáš, že bude 8, jo?
1: No, jasně.
0: No, tak kdybys tu půl hodinku využila jinak,
1: no.
0: Třeba návštěvou, dejme tomu, trafiky, jak to učinili jedni Francouzi, kteří přišli o nějakou tu minutku do té restaurace dřív,
1: no.
0: Tak bys na tom mohla vydělat pořádný balík peněz. Konkrétnější budeme už za pár minut.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Říká se, že dochvilnost je výsada králů. Asi to taky oceníte, když máte s někým schůzku, domluvíte se na 10. hodinu, tak prostě dojde v 10 nebo třeba za 50, ne, 10 minut po 10, že?
1: Ne, je to strašné být dochvilný, protože většina lidí je podle mě nedochvilných a já všude na všechny čekám. Já jsem tam o 20 minut dřív a oni dojdou o 10 minut později, takže já jsem tam půl hodiny úplně zbytečně.
0: Známe to asi mnozí, ale prostě tak to je a já to měnit už jako nebudu.
1: No, já už taky ne.
0: No, ale je fakt, že někdy se vyplatí přijít třeba i do takové restaurace dřív, máte rezervaci na 8. a vy si řeknete, radši pojedeme dřív, kdyby jsme náhodou pichli, nebo měl vlak jako zpoždění, což v Česku se stát vlastně nemůže. Ale kdyby přeci jenom se tak stalo, tak prostě je lepší být dřív. No a jeden pár z Francie dorazil na večeři asi s 20-minutovým předstihem. No a tak si čekání zkrátil v nedaleké trafice. Koupili si tiket do loterie Loto a vyhráli. A kdyby vyhráli pár desítek euro, asi o tom nemluvíme, ale oni vyhráli 10 milionů. 10 milionů eur! A tady příběh nekončí, jak je ta pesnička, příběh nekončí. Teď řekl bych ta nejlepší část. Oni tu loterii hráli společně vůbec poprvé, kdysi dávno občas zkoušeli vsadit euromiliony, ale tentokrát to zkusili s jinou hrou a trefili jackpot. A pořád ten příběh nekončí, jo? Oni o té výhře relativně dlouho nevěděli. Ten tiket si zkontrolovali asi až za zhruba 10 dnů. No a když jako zjistili, že tam je nějaká výhra, si řekli, jo, tak super, tak něco tam bude, nějakých pár desítek eur, jako super. No a teprve potom, až se na to podívali pořádně, tak zjistili, že to je rovných 10 milionů. 10 milionů eur.
1: Bogo.
0: Gratuluj.
1: To je husté, no.
0: Myslím si, že do konce života mohou chodit do té restaurace.
1: No hlavně si budou teďka říkat, že se jim to konečně vyplatilo, že chodí dřív všude.
0: Je to tak? Ta dochvilnost, respektive předchvilnost, když to tak řekneme, tak jim doslova a do písmene změnila život a my pevně věříme, že si ty love, že si ty prachy, tu vatu, škváru užijí ve zdraví, no.
1: To budu zkoušet teďka.
0: Jo? Aha. Budeš hledat bych chtěla rezervaci v restauraci a ještě jedna věc, důležitá, nejenom, že vaříte dobře, že tam máte skvělou obsluhu a prostředí, ale je ve vašem okolí taky nějaká trafika.
1: Přesně.
0: Jenom, že dneska to máš všechno v telefonu, takže si klidně můžeš před tu restauraci stoupnout, když už máš stále nějakou tu aplikaci, říkáš, ukaž, zkusím,
1: vyzkoušám. To není ono.
0: Ne, to je pravda, že to by nebylo ončo. Tak ale pozor, s mírou tady ty hry, jako jo. Ne, na každého se takto štěstíčko usměje. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: did it again a Britney Spears. Dvě minutky a bude půl desáté. Díky, že posloucháte Rádio Vík, Rádio Jižní Moravy. My si za chviličku pustíme třeba Evču Fárnou a nebo Eda Šírená. No a jestli někdo chystá oběd, tak už pustila i plyn, ne? Co? Mimochodem, co zvařila v neděli?
1: Myslím si, že ani nic, počkej, já
0: nevím. To jsem se zeptal, to je pravé. No. Nevadí, tak pojďme k něčemu úplně
1: jinému. Sedni si. Počkejte, čekáme.
0: Tak, sedím, no.
1: Tak, jak se vyšponoval, to je dobré, já jsem ti chtěla říct, narovnej se, zase mi to zkazil, nevadí. Ale za chvilku ti i našim posluchačům řeknu, proč je lepší sedět narovnaný, co to dělá s tvou náladou i s tvým rozhodováním.
0: A hlavně se zádama.
1: No tak
0: to
1: ano.
0: Pak ráno nemůžeš vylézt z postele. No ale zítra po ránu, když vstanete a uslyšíte to křupnutí, tak to nebylo v zádech, ale to už se zase bude lámat pracovní týden, víš? Musíme myslet optimisticky.
1: Zádech ti nemůže křupat ráno takhle.
0: Ne?
1: Ne.
0: Ty se zdivila.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
4: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.

0: už se připravujeme, jak jsme ve včerejší ranní jízdě rádi říkali na to zatmění slunce na ty Perseidy, protože jsme tady měli Mars. Ne, byl tady Bruno Mars.
1: No a teď tady je překvapivě jednoduchá zpráva ze světa vědy a my ji ignorujeme úspěšně každý den. Vědci totiž zjistili, že způsob, jakým sedíme, přímo ovlivňuje naši náladu, ale taky kvalitu rozhodování. Účastníci studie, kteří seděli rovně s rovnými zády, hezky ti to jde, tak cítili výrazně větší hrdost a sebejistotu a při rozhodování byli úspěšnější než ti, kteří se hrbili. Takže naše záda rozhodují o tom, jak se cítíme, nejenom o tom, jak vypadáme, jakože to i vypadá blbě, když se člověk hrbí, že jo?
0: Takže se vyprsíš prostě jenom jako, tak jako jo.
1: Přesně.
0: A nebo když máš kulaté jako ty záda, tak se no, jako tak zcvrkneš no, do sebe asi no, takový jakože chudáče.
1: Tak. Chiropraktici nám to říkají, a roky vlastně, babičky nám to
0: říkají. Vlastně ten život vlastně jako v tomto smyslu je strašně jednoduchý, akorát my si ho jako tak nějak zbytečně komplikujeme.
1: Ano.
0: Že?
1: Ano.
0: No.
1: To nám říkala na škole už učitelka baletu, že to stojí ty záda víc, jako energie se furt permanentně každý den milionkrát takhle jako narovnává, když jsi zhrbený, aha, než když to uděláš ráno, jednou a už tak zůstaneš.
0: A vidíš to? Tak nám to třeba na baletu neříkali.
1: Neříkali vám to.
0: Ale to bude asi tím, že jsem žádný neměl.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: přímo z Hodonínského studia Rádia Jih, a aby bylo ještě hezčí, tak k tomu nám dopomůže muzika z našeho playlistu a po desáté to bude třeba BB Rexha s hitem New Religion. Vega a přidá Mambo No. 5. A kapela Krištof jeden půlnoční žít. Indra přidá čerstvé úterního moravské zprávy Rádia Jih a v nich nabídne info třeba o tom, že obchvat Břeclavy se může začít stavět ještě letos. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
4: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
0: Za dvě minutky bude 10 z rádia, již vám přejeme krásné úterý.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Obchvat Břeclavy se může začít stavět ještě letos a silničáři zahájí opravu zhruba 4-kilometrového úseku silnice 1/23 mezi Rosicemi a Kýbalkou. Dlouho očekávaný obchvat Břeclavy by se mohl začít stavět ještě letos. Ředitelství silnic a dálnic už připravilo část území u napojení na D2. Proběhlo kácení, archeologický i pyrotechnický průzkum. Teď se čeká na pravomocné stavební povolení a na výběr stavební firmy. Nabídky mohou zájemci podávat do 16. září. Více než 11 kilometrů dlouhá stavba má podle současného odhadu stát téměř 3,2 miliardy korun. Obchvat má z Břeclavy odvést hlavně tranzitní kamiony a ulevit městu od kolon, které se tvoří i o letních víkendech. Pokud práce začnou ještě letos, ředitelství počítá se zprovozněním v roce 2029. Ředitelství silnic a dálnic zahájí ve 3. srpnovém týdnu opravu zhruba 4-kilometrového úseku silnice 1/23 mezi Rosicemi a Kývalkou. Jde o důležitou přístupovou trasu do Brna pro obyvatele západně a jihozápadně od města. Po dobu oprav chce ředitelství silnic a dálnic zachovat obousměrný provoz, v části úseku ale bude nutné zavést kyvadlovou dopravu. Řidiči tak musí počítat se zdržením a podle silničářů začne oprava pravděpodobně v pondělí nebo v úterý 3. srpnového týdne.
8: Radio Jih. Počasí.
0: Dneska skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji 32 stupňů a ve Zlínském 30. No a právě teď v tuto chvíli hluk hlásí 22, Brno a Tvarožná Lhota 23 a Ladná 25 stupňů Celzia.
10: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
8: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké dopoledne taky za volanty. Opatrní buďte v tuto chvíli na Zlínsku a taky v Brně. Na Zlínsku v Luhačovicích v Masarykově ulici u křižovatky se zatloukalovou havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje. A v Brně v ulici Cejl u mostu přes Svitavu se střetla dodávka s osobním autem. Počítejte tady se zdržením. Tak hlavně opatrně a když máte namířeno kamkoliv, přejem vám z rádiem jich šťastnou úterní cestu.

že máte s rádiem Wave hezké úterní dopoledne. O jeho další zpříjemnění se nám postará BB Rexa nebo kapela 100 zvířat. No a potom si povíme o jedné policejní honičce.

0: byla z toho honička centrem Brna. No a mladý řidič před policií ujížděl až na výpadovku na Svitavy. Po jeho zastavení bylo naprosto jasné proč a my si o tom na rádiu jich povíme už za několik málo minut. Hezké dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio J.
1: Rádio J.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: desáté, zůstáváte na vlnách Rádia Jih a my teďka míříme do Brna, protože jak jsme si říkali, tak když nás chce zastavit policie, tak v ideálním případě zastavíme. No ne, vždycky tomu tak je a jedna taková noční kontrola v Brně se změnila v policejní honičku. 24-letého řidiče chtěla hlídka zastavit v Merhoutově ulici. Ale on místo toho prudce zrychlil a začal ujíždět. Postupně se za ním vydala 3 policejní auta a na Hradeckého policisté sevřeli ze 3 stran a donutili ho zastavit. No a potom se ukázalo, proč před nimi prchal. Měl totiž platný zákaz řízení a orientační test mu vyšel pozitivně na drogy. Odborné lékařské vyšetření odmítl a skončil v policejní cele. Já si myslím, že netřeba komentáře, pokud jezdíte autem a ještě třeba vozíte i děti, tak já myslím, že zvládnete se rozčilit naprosto dobře sami. Takže já vám místo toho rozčilování pošlu z playlistu další muziku, a to konkrétně 90-kové Mambo No. 5.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih.
2: Rádio Jižní Moravy.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: noční hřích a za takový půlnoční hříšek bychom mohli považovat i třeba, když nás takhle v noci chytne mlsná a no, my k ní teď možná tak trošku dopomůžeme. Takový makový větrníček, kváskový chleba anebo sušené maso. Tři dobroty z Hodonínska teď mají společnou jednu věc. Patří mezi nejlepší regionální potraviny na Jižní Moravě. Kdo zabodoval, to si povíme na rádiu již už za chvilku. Teď si užijte muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Každý už tam bude?
6: Přestaň! Štěrně vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
9: A to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: Vojtěch, aktuální čas 10 hodin a 38 minut. A tohle je přesně zpráva, která nás v Hodoníně těší dvojnásob. Hned 3 výrobci z Hodonínska uspěli v soutěži regionální potravina. Sladkožroutka s těmi zbudovala s křupavým makovým větrničkem z Povidly, hodonínská Gab Bakery s kváskovým řemeslným chlebem a masobít Slovácko ze Šardic se sušeným hovězím masem s červenou řepou. Pro sladkožroutku navíc nejde o první úspěch, ocenění získala už loni za makový dort z Povidly a citronovým krémem. Značku regionální potravina uděluje projekt Ministerstva zemědělství a ty vítězné výrobky jí můžou používat 4 roky zdarma. Takže až na některou z tady těch dobrod narazíte, tak můžete být vlastně právem trošku pyšní, protože vznikla totiž přímo u nás tady na Hodonínsku. My všem třem zmíněným z rádia jich gratulujeme k takovému úspěchu, určitě máte radost, my máme taky a posíláme z našeho playlistu další úterní muziku. Hezké dopoledne.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. V sobotu 15. srpna od 7 do 13 hodin ožije letiště v Luhačovicích srazem historických automobilů a motocyklů spojeným s hobbyburzou a bleším trhem. Těšit se můžete na auto i motodíly, starožitnosti, mince, vojenské předměty i mnoho dalších zajímavostí. Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. Občerstvení zajištěno www.veteránkalendář.cz. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat rýnské rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a 2 masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

od mikrofonu rádia hezké úterý, hezké úterní dopoledne. A aby bylo ještě hezčí a ještě příjemnější a ještě energičtější, tak k tomu si dáme další hity pro dobrou úterní náladu a z nich třeba Spice Girls a 90.

0: 48 má jednoho zamilovaného a jednu nešťastnou. No a oslavy 900 let Kyjova přinesou několik uzavírek. O tom a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásné úterý.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
4: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
5: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
6: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Dčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Za pár vteřin nám odbije 11. hodina z rádia, jich vám přejeme krásné úterní dopoledne.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Oslavy 900 let Kyjova přinesou několik uzavírek a státní zástupce navrhuje muži za loňské zapálení baru ve Zlíně trest až 22 let vězení. Řidiče v Kyjově čekají kvůli oslavám 900 let města výrazná dopravní omezení. Masarykovo náměstí se pro veškerou dopravu uzavře od čtvrtka 13. do pondělí 17. srpna. Parkoviště na náměstí a stanoviště taxi už o den dříve. Od pátku do neděle nebude možné projet ani ulicí Svatopluka Čecha a uzavírky se dotknou také částí Komenského, Svatoborské a Jungmanovy ulice. O hlavním víkendu 15. a 16. srpna neprojedou přes náměstí ani autobusy, vozidla záchranářů, policie, hasičů mají výjimku po celou dobu. V neděli bude navíc od půlnoci do 3 odpoledne uzavřen prostor pod nadjezdem v Lidické ulici kvůli přípravě koní. Hlavní záchytné parkoviště pro návštěvníky vznikne v odstavném pruhu silnice v Nerudově a Strážovské ulici. Státní zástupce navrhuje pro 30-letého Daniela Kratochvíla za loňské zapálení baru ve Zlíně trest 21 až 22 let vězení. Kratochvíl podle obžaloby úmyslně zapálil restauraci Barbus a zároveň se pokusil zabít barmana, který při požáru utrpěl zranění. Obžalovaný vinu odmítá a u soudu tvrdí, že si na událost nepamatuje a nic takového nespáchal. V průběhu hlavního líčení se navíc opakovaně dostal do konfliktu se soudkyní a státním zástupcem. Soud nyní případ projednává a o vině a případném trestu teprve rozhodne.
11: Rádio Jih.
2: počasí.
0: Na jihu i jihovýchodě Moravy očekáváme polojasno nebo skoro jasno a večer se nám obloha vyjasní úplně. Nejvyšší teploty v jihomoravském kraji 29 až 32 stupňů Celzia a ve Zlínském 27 až 30. No a právě teď dvě minutky po 11. Bílovice u Uherského Hradiště hlásí 23, Kyjov a Pasohlávky 25 a Lužice 26 stupňů Celzia.
5: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Jsme s vámi taky na cestách a s komplikacemi počítejte aktuálně v Brně, v Rokycanově.

0: Jacinta také přednává a hned po nich si povíme o tom, jak taková plánovaná, asi možná pařba zadarmo nevyšla. Jeden chlapík měl totiž ve Zlíně plán, že si vezme 4 lahve drahého alkoholu a nezaplatí ani korunu. Jenomže tenhle jeho nákup skončil úplně jinak, než si představoval. A za chvilku si tady u nás na rádiu už prozradíme, proč tentokrát nestačilo zboží jenom vrátit. Teď Debbie a Touch the Fun.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zdraví, díky za to. No a představte si, že na jeden takový nákup zadarmo se ve Zlínském Prštném vydal 28-letý muž z Hranic na Moravě. V prodejně si vybral 4 lahve drahého alkoholu za téměř 3,5 tisíce korun a podle strážníků je chtěl prostě jenom tak odnést bez placení. Ostraha ho ale přistihla a přivolala městskou policii Zlín. No a tady by mohl příběh teoreticky skončit, ale nekončí, protože při kontrole navíc vyšlo najevo, že už byl muž za podobné jednání v minulosti potrestaný, takže tentokrát nešlo jenom o nějakou nepříjemnost u pokladny, ale muž už se stal podezřelým z krádeže. Strážníci ho omezili na svobodě a předali státní policii k dalšímu šetření. No tak my vás do Zlína zdravíme i našeho Vlastíka a nejenom tam, už teď posíláme rybičky 48 a jednoho zamilovaného a jednu nešťastnou.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: postarají Ricky Martin, Alex Warren nebo Ever Levin. A my se postaráme o novinky týkající se řeky Dyje. Povodí Moravy a Czech Globe se totiž dohodli na spolupráci a bude tak teď možné sledovat, posuzovat a taky řešit ubývání vody, a to pomocí takzvaného digitálního dvojčete. Detaily prozradíme na rádiu jich už za několik málo minut.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticket portálu.
5: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski Parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete

Vřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

Dobrý čas, 11 hodin a 40 minut. Jsme moc rádi, že dál ladíte rádio Jih. No a teď v té vodě. Vody může být v budoucnu vždy podstatně méně a podle vědců by se do konce století mohl celkový odtok v povodí snížit až o 30% a nejvíc ohrožená je oblast Dolní Dyje. Proto povodí Moravy a Czech Globe, což je veřejná výzkumná instituce, začnou využívat takzvané digitální dvojče. Co to je? Zjednodušeně je to takový počítačový model celého povodí, na kterém si můžou předem vyzkoušet, co by ta jednotlivá opatření udělala s množstvím vody. Prověřovat můžou třeba jiné hospodaření s vodou v nádržích, přesun do míst, kde chybí, umělé zasakování anebo posílení podzemních vod. Tento model, toto digidvojče, dokáže počítat i s různými scénáři právě změny klimatu a ukázat, která ta řešení mají smysl a která naopak nejsou moc reálná nebo by moc nepomohla. No a cíl této spolupráce je asi jasný, logický, je to mít dostatek podkladů a hlavně včas, aby se o budoucnosti vody na Jižní Moravě nerozhodovalo odhadem.

0: velký dík, protože když už máme situaci, jakou máme, tak je skvělé, že se prostě furt vymýšlí nějaké způsoby, jak to řešit. A my vám proto taky posíláme z Rádia Jih další dnešní muziku. Krásné dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: všem z rádia, hezké úterní ještě pár minut dopoledne. Všem vám těm, co zrovna obědváte, tak taky dobrou chuť a pojďme na naše hudební menu, které budeme hrát po 12. hodině. Bude to třeba o tom, že rádi píšem na cizí zeď. Zvačka Taylor Swift přidá hit The Fate of Ophelia. Zase 90. By the Door. Petr Indra přidá čerstvé humorovské zprávy rádia jejich a v nich nám prozradí třeba to, že silničáři zahájí opravu zhruba 4-kilometrového úseku silnice 1/23 mezi Rosicemi a Kývalkou.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
5: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
0: Máme přesně 12 hodin a z rádia přejeme dobrou chuť.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Obchvat Břeclavy se může začít stavět ještě letos a silničáři zahájí opravu zhruba 4-kilometrového úseku silnice mezi Rosicemi a Kývalkou. Dlouho očekávaný obchvat Břeclavy by se mohl začít stavět ještě letos. Ředitelství silnic a dálnic už připravilo část území u napojení na D2. Proběhlo kácení, archeologický i pyrotechnický průzkum. Nyní se čeká na pravomocné stavební povolení a na výběr stavební firmy. Nabídky mohou zájemci podávat do 16. září. Více než 11 kilometrů dlouhá stavba má podle současného odhadu stát téměř 3,2 miliardy korun. Obchvat má z Břeclavy odvést hlavně tranzitní kamiony a ulevit městu od kolon, které se tvoří i o letních víkendech. letech. Pokud práce začnou ještě letos, ředitelství počítá se zprovozněním v roce 2029. Ředitelství silnic a dálnic zahájí ve 3. srpnovém týdnu opravu zhruba 4-kilometrového úseku silnice 1/23 mezi Rosicemi a Kývalkou. Jde o důležitou přístupovou trasu do Brna pro obyvatele západně a jihozápadně od města. Po dobu oprav chce ředitelství zachovat obousměrný provoz. V části úseku ale bude nutné zavést kyvadlovou dopravu.
9: Rádio Jih. Počasí.
0: Během odpoledne očekáváme polojasno nebo skoro jasno a večer se nám obloha úplně vyjasní. Nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji 32 stupňů a ve Zlínském 30. No a právě teď 12:02 Uherské Hradiště, Kněždub a Dolní Němčí měří 24 stupňů a Velké Bílovice 27.
10: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
9: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké, teď už odpoledne taky na cesty opatrní.

0: nepřiletí. Do muzea ho vojáci přivezou po zemi. My si k tomu za chvilku na Rádio Jih prozradíme mnohem, mnohem víc. Teď One Man Show a Cizí zeď.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: popolední zůstáváte s rádiem, díky za to. No a teď zamíříme do Kunovic, protože letecké muzeum v Kunovicích dostane ještě před koncem prázdnin nový přírůstek. Bude to vrtulník MI-8, který sloužil u vládní letky v Praze k Belích. Vozil VIP pasažéry, třeba prezidenta, premiéra nebo generály, a od běžných MI-8 se liší i luxusnějším interiérem a většími okny. Do Kunovic ale tentokrát nepřiletí, protože armáda ho před 3 lety vyřadila, takže vojáci ho přepraví po zemi. Aby jsme se na něj mohli podívat, to si budeme muset ještě chvilku počkat, protože do expozice se přesune až v příští sezóně. Doplní tam 5 takzvaných salonních letadel, mezi kterými je i slavný Nagantský expres. Pro Kunovické muzeum půjde teprve o druhý vrtulník ve sbírce a my do Kunovic z rádia gratulujeme. Užijte si tento nový přírůstek a užijte si pojďme taky další muziku. Z éteru rádia Taylor Swift a hit The Fade of Ophelia.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Barbie Girl na rádiu a za chvilku výlet do naší jihomoravské metropole. V Brně se totiž svítí. Jasný, víme, že se v Brně svítí, ale možná nevíte, že se v Brně svítí už 245 let. A právě teď si můžete projít cestu od prvních luceren až po dnešní LED lampy. Kam se vydat, prozradíme tady u nás na rádiu jich už za chvilku a za okamžik taky Evča Farná a její Perpetuum mobile.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
6: Jihovská pěstitelská pálenice zahajuje 2. září pálení destilátů a již teď přijímá přihlášky. Patří mezi nejmodernější a zákazníkům poskytuje ten nejlepší servis od vysání majče, jeho odpeckování a destilaci na třístupňové destilační koloně, včetně vyčištění destilátu na ultrazvukové čističce. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 724

0: 224 958 nebo mailem na palenicekyjov@seznam.cz. Kvalitní pálení. Pálenice Kyjov, ulice Luční.
1: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticket portálu.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín.

0: vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do vinařství Dufek. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Občerstvení u slunce v Hovoranech vás srdečně zve na Hovoranské brnkání. Popadněte hudební nástroje, zbalte dobrou náladu a doražte v pátek 14. srpna od 19 hodin. Čeká vás parádní večer plný hudby s troškou improvizace. Těšit se můžete i na speciálně upravené selátko na venkovním grilu. Více informací na Facebooku Občerstvení u slunce Hovorany. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Zahrádkáři a vinaři z Čejče vás zvou na letní putování vinnými sklepy. Přijďte v sobotu 15. srpna do areálu sklepů pod Bůdama. Od 11 do 18 hodin pro vás bude otevřeno 19 vinných sklepů. Můžete ochutnat celkem 255 vzorků vín. Během dne vás bude zpěvem lidových písní provázet mužský sbor z Hovoran. Večer zpestří cymbálová muzika Stupava a hudebník Víťův brácha.
1: Možná kolem nich chodíte každý den, ale vůbec je nevnímáte. Řeč je o veřejném osvětlení v Brně a to už má za sebou 245-letou historii a teďka dostalo vlastní výstavu na Nové radnici. Jmenuje se Světla Brna v proměnách času a ukazuje cestu od prvních 212 luceren až k dnešním zhruba 42 tisícům lamp. Nejsou tam přitom jenom nějaké staré fotky a technické informace, ale čekají vás taky videa, holografické prezentace a nebo různé typy lamp od těch úplně nejstarších až po ty současné. A můžete klidně sebou vzít i děti, protože ty si tam můžou vyzkoušet lampářskou laboratoř Luminarium a zapojit se taky do soutěžního kvízu. Takže pokud by vás to zajímalo a pokud byste třeba na některý den neměli plán, tak se určitě zastavte. A teď už si pojďme užít na Rádiu Jih další muziku. Tady je
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Fešem z rádia, blíží se nám 13. hodina, za mikrofonem Veronika Brostánu a pojďme se rovnou podívat, jaká muzika nás čeká po té 13. Bude to třeba zpěvačka Shakira s hitem Zulu.

0: zástupce navrhuje muži za loňské zapálení baru ve Zlíně trest až 22 let vězení. Tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásné úterní odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
5: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
7: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín, chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
8: MG Centrum Webzen si hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
0: Přesně ve 13 hodin všem z rádia jejich krásné odpoledne.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Oslavy 900 let Kyjova přinesou několik uzavírek a státní zástupce navrhuje muži za loňské zapálení baru ve Zlíně trest až 22 let vězení. Řidiče v Kyjově čekají kvůli oslavám 900 let města výrazná dopravní omezení. Masarykovo náměstí se pro veškerou dopravu uzavře od čtvrtka 13. do pondělí 17. srpna. Parkoviště na náměstí a stanoviště taxi už o den dříve. Od pátku do neděle nebude možné projet ani ulicí Svatopluka Čecha a uzavírky se dotknou také částí Komenského, Svatoborské a Jungmanovy ulice. O hlavním víkendu 15. a 16. srpna neprojedou přes náměstí ani autobusy, vozidla záchranářů, policie, hasičů mají výjimku po celou dobu. V neděli bude navíc od půlnoci do 3 odpoledne uzavřen prostor pod nadjezdem v Lidické ulici kvůli přípravě koní. Hlavní záchytné parkoviště pro návštěvníky vznikne v odstavném pruhu silnice v Nerudově a Strážovské ulici. Státní zástupce navrhuje pro 30-letého Daniela Kratochvíla za loňské zapálení baru ve Zlíně trest 21 až 22 let vězení. Kratochvíl podle obžaloby úmyslně zapálil restauraci Barbus a zároveň se pokusil zabít barmana, který při požáru utrpěl zranění. Obžalovaný vinu odmítá a u soudu tvrdí, že si na událost nepamatuje a nic takového nespáchal. V průběhu hlavního líčení se navíc opakovaně dostal do konfliktu se soudkyní a státním zástupcem. Soud nyní případ projednává a o vině a případném trestu teprve rozhodne.
14: Počasí.
0: Odpoledne polojasné nebo skoro jasné, večer se nám obloha vyjasní a nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji až 32 stupňů a ve Zlínském 30. No a v tuto chvíli Šlapanice hlásí 25, Čejčakovili 27 a Břeclav 29 stupňů Celsia.
7: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
14: Rádio Jih, doprava.
0: Zdravíme.

0: třeba pivo nebo hranolky a možná časový malý festival. To všechno bude možné, protože Nové Bystro v Hodoně má s místem u stezky směrem do Bažantnice docela velké plány a my si tady u nás na rádiu jich za chvilku prozradíme, jaké teď. Shakira a Hedzu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
1: Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jižní Moravy, půl druhá se nám blíží a my máme jednu novinku, která určitě potěší spoustu hodoňáků. Když půjdete od Hodonínského nádraží pod chodem směrem do Bažule, tak můžete se nově

0: spokojených zákazníků. A teď se pojďme na rádiu jich užít další muziku za okamžik. David Guetta a Andrea Bocelli.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Už tam budem.
5: Nech toho.
4: Už tam budem.
5: Přestaň. Štěrně vedro.
6: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
8: A to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Mini kapsičky Felix Fantastic Želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: 7.30 minut a se mnou tady už je Vlastík. Čau, Vlastík.
1: Ahoj, Verčo, zdravím tebe samozřejmě všechny posluchače rádia. Slyším, že to není ta písnička, kterou jsem ti pouštěl.
0: Ne.
1: Coca-Cola light, Coca-Cola tak, normálna.
0: Přátelé, já myslím, že jestli si chcete poslechnout ještě něco jiného než Coca-Cola light a Coca-Cola normal, tak
1: ještě
0: zero.
1: Ne, prosím vás, já jsem objevil právě nějaký prodavač na pláži někde, nevím, asi ve Španělsku to bylo, nebo něco takového, že jsem zahledl, tak tam prodává samozřejmě tady tyhle ty nápoje, že jo, aby na sebe upozornil, tak zpívá Coca-Cola light, Coca-Cola normal, Coca-Cola zero, zero, nebo zizi zero. No a jeden člověk mu to dal do hudebního podkresu a je to úplně úžasné, že jo, tak jestli úžasné. Si to zkusíte najít, tak si myslím, že se u toho budete bavit.
0: Já myslím, že Vlastík vám to, co neviděl, bude pouštět.
1: Coca-Cola light.
0: To
1: je úplně boží. Tak prosím tě, pojďme na dvě slova pospátku. Takže inne dimdes. Inne dimdes.
0: Sedmidení.
1: No, ano, dobře ty. Aknet zíl.
0: Aknet.
1: Aknet zíl.
0: Jízdenka.
1: Ano, sedmidenní jízdenka. To je vlastně takové, že skoro malé rozloučení, protože já mám od zítřka sedmidenní jízdenku na Slovensku.
0: Ano.
1: Oni to tam taky mají, tak kdybyste chtěli za litr v přepočtu, Vlastík, to je úplně na pohodu. Vlakem jako teda.
0: Vlakem, no Vlastík už tady zítra nebude, takže Vlastík, já se tady s tebou oficiálně, veřejně do éteru, v éteru loučím.
1: Ano.
0: Užij si to. Vrať se nám v pořádku, nedělej takové vylomeniny, prosím tě, jak dělal v té Skandinávii, nebo kde jsi to byl v
1: Norsku. Ano, no. Ježíš, to je o tebe milé. Hlavně to milé. Vysílání nepohnoj.
0: Dobře.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Rozhodně jsou připraveny další humorovské zprávy, které pro vás má Petr Indra. V nich mimo jiné uslyšíte také informace o tom, že děti kolabovaly po marihuaně z automatů na Brněnsku a Zlínsku. Tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
4: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
5: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Hezké odpoledne, bylo přesně 14 hodin.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Děti kolabovaly po marihuaně z automatů na Brněnsku a Zlínsku a Huštěnovice čeká uzavírka silnice 1/55. Řidiči pojedou zdarma po D55. V automatech Stilčil na Brněnsku a Zlínsku se prodávaly konopné produkty s nelegální látkou MDMB Pinaka. K volně přístupným automatům se dostávaly i děti a některé po užití této takzvané syntetické marihuany skolabovaly a skončily v nemocnici, včetně jednotek intenzivní péče. Nebezpečná látka může vyvolat halucinace, ztrátu paměti, bezvědomí a v krajním případě i smrt. Policie při červnové akci na Moravě zajistila 5 samoobslužných automatů a tisíce výrobků, které nyní analyzuje. Automaty jsou od té doby prázdné. Policisté v souvislosti s kontrolami řeší také několik trestných činů a desítky přestupků. Řidiče v Huštěnovicích čeká od pátku 14. srpna úplná uzavírka části silnice 1/55. Ředitelství silnic a dálnic opraví zhruba kilometrový úsek, kterým projedou jen záchranáři, autobusy a místní obyvatelé. Ostatní řidiči využijí objížďku po dálnici D55, a to bez poplatku mezi exitem 47 u Starého Města a Babicemi. Oprava má skončit do konce srpna.
12: Rádio Jih.
14: počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Lednici aktuálně měříte 30 stupňů Celsia, v Prušánkách 29, v Jalubí 26 a ve Zlíně 25 stupňů Celsia. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 26 až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 24 až 27.
7: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme se podívat také na silnice na trase z Hodonína do Veselí nad Moravou před omezením v Petrově. Počítejte s 2-kilometrovou kolonou. Kratší zdržení očekávejte i v protisměru. Na nájezdu na dálnici D1 z Kaštanové ulice v Brně na 196. kilometru směrem na Prahu se potom srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte se silným provozem. Tak ještě jednou Vlasta Macík vám přeje krásné úterní odpoledne a já si myslím, že bychom mohli třeba začít tady písničkou.
15: Prostě boží.
0: Tak a teď doletí šéf a dá mi padáka. Od Zítřka určitě.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Věcička z roku 2026, tady Swims, Mr. Know It All, je 14 hodin 9 minut. A my se mrkneme na to, co nás čeká ve vysílání rádia jich dál. Po dalších dvou hitech pro dobrou náladu budeme přes frekvence rádia jich číst jména dnešních oslavenců. Už jste se to hezky naučili a musím říct, že dnes je jich opravdu hodně, tak snad to všechno zvládneme.
1: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.
2: Třeba! No.

Zuzana, všechno nejlepší ti přejeme z Rádia Jih, hlavně Zuzce Horákové do Zlína, Zuzce Hromkové do Dolních Bojanovic, Zuzce Horové do Otrokovic, Zuzce Radohřehákové do Blatnice pod Svatým Antonínkem a Zuzce Hrnčiříkové do Slavičína. A gratulace letí také tobě, kdo dnes 11. srpna oslavuješ narozeniny, stejně jako Míša Vrbová z Brna, Jaroslav Maslaňák z Květné a Radka Hanková z Rohatce. Tak všechno nejhezčí.

0: 11.8. je mimo jiné den synů a dcer a den hraní si v písku. Dnes slaví narozeniny mimo jiné spolutvůrce počítačů Apple a technologický vizionář Steve Wozniak. Tady je jeho moudro pro každý den, tak dobře poslouchejte. Snažte se dělat věci tak, jak je nikdo jiný před vámi nedělal. Ne proto, abyste byli jiní, ale proto, že je to lepší způsob. Jednoduše řečeno, nebojte se jít na věci po svém, pokud vám to dává lepší smysl než to, jak to dělají všichni ostatní. No a když máme ten den hraní si v písku, dáme si jeden vtípek na toto téma. Na pláži říká jedna blondýnka druhé: co kdybychom udělali hrad z písku? To je dobrý nápad. Moment, v Moravském písku mají hrad?
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Komu je letos horko a chtěl by doma novou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun, poslouchá Rádio Jih, protože jakmile vám pustíme jeden český hit dvakrát za sebou, vlád

0: to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 netra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu ski parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy, Black Eyed Peas, Let's Get It Started. A po frekvencích rádia Jih teď míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM. Dva sportovci v Brně totiž strávili 24 hodin na veslářském trenažeru a vytvořili nový český rekord. Michal Merganič a Jan Kučera se střídali po 20 minutách a společně ujeli přesně 331 kilometrů a 54 metrů. Každý z nich absolvoval 36x 20-minutový úsek. Během jednoho zvládli zpravidla 4 až 5 kilometrů. Největší krize přišly v noci. Sportovci bojovali s bolestí zad, oteklými dlaněmi i únavou. Energii doplňovali banány, Coca-Colou nebo jontovými nápoji a podle Merganiče ho nejvíc povzbudila právě palačinka s nutelou. Pokus kontrolovali komisaři agentury Dobrý den a výkon se objeví v příštím vydání České knihy rekordů. Tak do Brna samozřejmě zdravíme. No a chlapi, teďka už ne na trenažeru, ale pěkně do přírody, co?
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru Zlovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. V sobotu 15. srpna od 7 do 13 hodin ožije letiště v Luhačovicích srazem historických automobilů a motocyklů spojeným s hobbyburzou a bleším trhem. Těšit se můžete na auto i motodíly, starožitnosti, mince, vojenské předměty i mnoho dalších zajímavostí. Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. Občerstvení zajištěno www.veteránkalendář.cz. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat rýnské rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Friday night to everyone.

0: rádiu Jižní Moravy. Pomaličku jistě se nám blíží 15. hodina. A vy máte naladěno rádio jich. No a co nás čeká za muziku? Takhle po 15. hodině budou třeba Metafix, jejich Big City Life. Jsem se trošku kousnul, no. Jakože, ne, že bych pil, jo. To ne. Zapřemýšlel jsem. Budou taky Mandraže, Motýly. Kdybychom náhodou zahráli hned po sobě, to znamená dvakrát, tak rozhodně volejte sem k nám do studia na 518-345-678, protože ve hře je klimatizace v hodnotě 25 000 korun. A bude taky Offenbach For The Floor. Záležitost letošního roku. A co nás čeká ve vysílání dál, budou další humorské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že řidiči ve Břenci zbytečně míří do uzavřených ulic. Počkejte si na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
3: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Hezké úterní odpoledne, bylo přesně 15 hodin.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Řidiči ve Bzenci zbytečně míří do uzavřených ulic a Zlín investuje 4 miliony do oken na 4. základní škole. Bzenec řeší komplikace v dopravě kvůli stavbě okružních křižovatek v ulicích Veselská a Zahradní. Město žádá řidiče s povolením k průjezdu uzavřenými ulicemi, aby tuto možnost využívali jen v nutných případech a byli ohleduplní k místním obyvatelům. Semafory na hlavní silnici jsou podle vedení města nastavené tak, že zdržení při průjezdu Bzencem činí jen několik minut. Problémem zůstávají také navigace, které řidiče ve směru od Strážnice dále vedou do uzavřené Veselské a Zahradní ulice. Město proto řeší úpravu tras v GPS a vyzývá řidiče, aby chybné vedení hlásili také ve svých navigačních aplikacích. Policie má navíc zvýšeně kontrolovat ulice Zahradní, Veselskou a Hvězdoslava. Zlín během prázdnin opravuje 4. základní školu, kde nechává vyměnit nevyhovující okna ve 2. a 3. patře. Investice za 4 miliony korun má zlepšit tepelnou izolaci budovy, omezit hluk zvenčí a snížit náklady na energie. Ve 3. patře navíc přibývají klimatizační jednotky, které mají zpříjemnit výuku během horkých dnů. Práce ale částečně zbrzdily hnízdící jiříčky. Kvůli jejich ochraně musela být část výměny dočasně přerušena. Hotová je zatím přibližně polovina plánovaných oken. Zbytek chce město dokončit během září a října už za běžného provozu školy.
5: Rádio Jih. Počasí.
3: Pojďme opět zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Hodoníně aktuálně měříme 29 stupňů Celsia, v Buchlovicích, v Ostrožské Nové Vsi a v Hovoranech měříte potom 28. Ve středu očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 26 až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 24 až 27.
7: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
5: Rádio Jih, doprava.
3: Pojďme také na silnice na Břeclavsku na příjezdu do Hustopečí ve směru od Velkých Němčic. Na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta. Zdržení je tady minimální a na Zlínsku na silnici třetí třídy mezi Napajedli a Bohuslavicemi u Zlína u odbočky na Karlovice zasahují záchranáři u zraněného motorkáře. Počítejte s omezením. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Třetí hodinu odpolední otevíráme na rádiu jich DJem Antoánem a jeho velkým hitem Mašery.

0: Ačka, Dua Lipa na frekvencích Hrádiej Jiží Moravy. Když se dívám dopředu, jsou připraveni Mandraže, Motýly a vy buďte taky připraveni, protože pokud bychom vám je pustili dvakrát po sobě, tak je rozhodné jisté volat sem k nám do studia na 518-345-678, protože ve hře je klimatizace v hodnotě 25 000 korun. Mrkněte se na naše webové stránky www.radiojich.cz. Tak a o čem bude řeč na Rádiu Jich po dalších dvou hitech pro dobrou náladu? Muž, kterého dopadli strážníci, tvrdil, že zpětná zrcátka dodávky nerozbil. Možná by mu to i věřili, jenže co se stalo a proč mu strážníci nevěřili, o tom budeme mluvit na Rádiu Jich za celých 8 minut, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 15 hodin 17 minut, máte naladěno rádio Jich, díky za to, že posloucháte. A co nás čeká dál? Zpětná zrcátka dodávky parkující v jedné z černovických ulic se prý snažil v noci na úterý poničit 58letý muž. Po frekvencích rádia Jich tedy míříme do Brna, kde nás ladíte na 105.1 FM. Svědkyně z okna svého domu viděla, jak se neznámý muž snaží utrhnout zrcátka. Po několika marných pokusech do nich pak chvíli i kopal, údajně intenzivně i bouchal. Strážníkům ho popsala a upřesnila směr, kterým odtud odešel. Hlídka muže odpovídajícího popisu dostihla na nedaleké zastávce městské hromadné dopravy. Tvrdili, že nic neudělal a chtěl odejít, což mu strážníci nedovolili. Jiná hlídka mezitím zkontrolovala vozidlo, levé vyhřívané zpětné zrcátko mělo opravdu popraskané sklo, u pravého byl poškozený pohyblivý kloub, který zrcátko drží. Přestože starší muž trval na tom, že je v tom nevině, další svědkyně jeho počínání zachytila mobilním telefonem a záznam strážníkům ukázala. Až poté se muž k poničení auta přiznal. Hlídce nadýchal bezmála 1,4 promile alkoholu, no a po konzultaci se státními policisty pak strážníci předali případ pro podezření z majetkového přestupku úředníkům. Co si budem, jaký na to máte názor vy, tak to nechám na vás. My vám už za chviličku pošleme další trojku hitů pro dobrou náladu.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máme přesně 15 hodin 30 minut, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a po další trojice hitů pro dobrou náladu vyrazíme po našich frekvencích do Zlína a okolí, kde nás posloucháte na 98 FM. O čem bude řeč? Muž ve Zlíně pronikl do torza vyhořelého baťovského areálu. Co tím způsobil, tak to uslyšíte právě po další trojice hitů pro dobrou náladu. Bude Eva Farná, David Guetta, Dermot Kennedy a možná bude Eva Farná.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu ski parku před penzionem Malvaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
4: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slavovými kódy na alza.cz.
3: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další.

naši skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.

0: vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, také v úterý 11. srpna. V tuto chvíli míříme po frekvencích Rádia Jih do Zlína, kde od sobotního odpoledne probíhají bourací práce na 34. budově. Neuvážený čin se usadil v hlavě muže, který tady překonal zábrany a vnikl do torza vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu. Policisté jej objevili pomocí dronu ve čtvrtém patře. Podle některých odhadů se tady vydal pro nevyzvednuté balíčky ze zásilkovny, které zůstaly v útrobách torza 34. budovy. Policie ho zhruba po nějaké hodině dopadla a převezla k výslechu. A vypadá to, že bude mít co vysvětlovat. Díky němu se totiž zase o něco protáhly bourací práce. Tak do Zlína zdravíme, prosím vás, jestli máte podobné nápady, tak se na to vyprdněte a raději poslouchejte Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

15:56, to je aktuální čas, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a poslouchejte také po 16, protože budou Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Co se týká československé muziky, dáme si IMT Smile, Ludiani jsou zlí. A co se týká novějších věcí,

0: po dálnici D55. Počkejte si na podrobnosti, o tom budou totiž další humorovské zprávy, které si pro vás připravil kolega Petr Indra. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. MG Centrum Webzen si hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodo, topo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
2: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dětské hezké odpoledne, bylo přesně 16 hodin.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Děti kolabovaly po marihuaně z automatů na Brněnsku a Zlínsku a Huštěnovice čeká uzavírka silnice 1/55. Řidiči pojedou zdarma po D55. V automatech Styl Chill na Brněnsku a Zlínsku se prodávaly konopné produkty s nelegální látkou MDMB Pinaka. K volně přístupným automatům se dostávaly i děti a některé po užití této takzvané syntetické marihuany skolabovaly a skončily v nemocnici, včetně jednotek intenzivní péče. Nebezpečná látka může vyvolat halucinace, ztrátu paměti, bezvědomí a v krajním případě i smrt. Policie při červnové akci na Moravě zajistila 5 samoobslužných automatů a tisíce výrobků, které nyní analyzuje. Automaty jsou od té doby prázdné. Policisté v souvislosti s kontrolami řeší také několik trestných činů a desítky přestupků. Řidiče v Huštěnovicích čeká od pátku 14. srpna úplná uzavírka části silnice 1/55. Ředitelství silnic a dálnic opraví zhruba kilometrový úsek, kterým projedou jen záchranáři, autobusy a místní obyvatelé. Ostatní řidiči využijí objížďku po dálnici D55, a to bez poplatku mezi exitem 47 u Starého Města a Babicemi. Oprava má skončit do konce srpna.
1: Rád
8: Rádio Jih. Počasí.
0: V Lanžhotě aktuálně měříte 30 stupňů Celsia, ve Velehradě a v Kunovicích 28, v Brně potom 27 stupňů Celsia. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 26 až 29 stupňů Celsia a ve Zlínském kraji potom 24 až 27.
9: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
8: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme na silnice, na trase ze Znojma na Jevišovice před Bojanovicemi zasahují záchranáři a policie u nehody osobáku. Počítejte s omezením a ve Zlíně ve Vodní ulici se dořešuje srážka dvou osobáků. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

0: diváky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 16 hodin 10 minut, Green Day. A o čem bude řeč po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, o kterou se, nebo o které se postará Shakira a IMT Smile. RegioJet chce výrazně posílit dálkové vlaky ve Zlínském kraji. Každé 2 hodiny plánuje spoj z Prahy do Starého Města a Luhačovic a do budoucna počítá i s přímými vlaky do Zlína. Počkejte se na podrobnosti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 6 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohle to byly IMT Smile, Ľudia nie sú zlí. RegioJet chce od prosince příštího roku jezdit z Prahy do Starého Města každé 2 hodiny. Soukromý dopravce tím chce konkurovat současným dálkovým vlakům Českých drah a podle majitele firmy Radima Jančury s touto linkou počítá i v případě, že stát bude spoje Českých drah dál dotovat. Dalším cílem je příjemné spojení Prahy se Zlínem, které by RegioJet zavedl po elektrifikaci trati mezi Otrokovicemi a Zlínem. Její dokončení se podle současných plánů očekává v roce 2030. Dopravce chce nasadit moderní nízkopodlažní soupravy s rychlostí až 200 km za hodinu. Ministerstvo dopravy ale zatím počítá s pokračováním objednávaných slováckých a valašských expresů Českých drah. Tak uvidíme, jestli tam bude pan Vančura jezdit, tak si nestihnu vypít ani to kafe.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jižní Moravy.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Necelá půl minuta a bude přesně půl páté. Napínavé pátrání po dvouleté holčičce na Jižní Moravě mělo šťastný konec. Dítě se ztratilo v kukuřičném poli a najít ho pomohl i policejní vrtulník. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih po dalších třech. Jděte pro dobrou náladu, tak držte vlnu. A já se dívám, že se o ně postará Katy Perry, Rihanna a taky Olivia Dean.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
4: Jihovská pěstitelská pálenice zahajuje 2. září pálení destilátů a již teď přijímá přihlášky. Patří mezi nejmodernější a zákazníkům poskytuje ten nejlepší servis od visání majče, jeho odpeckování a destilaci na 3-stupňové destilační koloně, včetně vyčištění destilátu na ultrazvukové čističce. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 724 224 958 nebo mailem na palenicekyjov@seznam.cz. Kvalitní pálení. Pálenice Kyjov, ulice Luční.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1.

0: díky, že posloucháte Rádio Jižní Moravy. Tohle to je Katy Perry. Když se dívám dopředu, tak před námi je například Marek Ztracený, Když tě život kope do zadku. Pokud byste náhodou slyšeli tuhletu písničku dvakrát za sebou, tak slyšíte dobře. A je to hlavně výzva k tomu, abyste volali sem k nám do studia na 518 345 678, protože to je znamení, že vyhráváte klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Mrkněte se na www.radiojih.cz a teďka už se pojďme podívat na tu ztracenou holčičku. Na Jižní Moravě se ztratila své babičce dvouletá holčička. Stalo se tak v kukuřičném poli a během procházky se psem. Do rozsáhlého pátrání se zapojili desítky policistů, hasiči, dobrovolníci i policejní vrtulník. Právě jeho hluk zřejmě dvouletou holčičku vyděsil a ta začala plakat. Policisté díky tomu dokázali určit, odkud se pláč ozývá, a to byla dobrá zpráva. Krátce před 8 večer pak dítě v kukuřičném poli našli. Na Rádiu Jih jsme rádi, že také tento příběh má šťastný konec, a všem, kteří se do pátrací akce zapojili, teď posíláme další hity pro dobrou náladu jako poděkování.
1: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Ryzlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, ryzlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že posloucháte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. Pomaličku jistě se nám blíží 17. hodina. Tak co si zahrajeme po 17. budou Jonas Blue, Perfect Stranger. Co se týká československé muziky, Sebastian Toulava. A z 90. věřím tomu, že potěší Gala, Free from Desire. Já jsem Vlasta Macík, společně s Petrem Indrou, který má pro vás připravené další jihomoravské zprávy. Vám přejeme krásné úterní odpoledne a v jihomoravských zprávách mimo jiné informace také o tom, že Zlín investuje 4 miliony do oken na čtvrté základní škole. Počkejte si na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků. Tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
0: Hezký podvečer, bylo přesně 17 hodin.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Řidiči ve Bzenci zbytečně míří do uzavřených ulic a Zlín investuje 4 miliony do oken na čtvrté základní škole. Bzenec řeší komplikace v dopravě kvůli stavbě okružních křižovatek v ulicích Veselská a Zahradní. Město žádá řidiče s povolením k průjezdu uzavřenými ulicemi, aby tuto možnost využívali jen v nutných případech a byli ohleduplní k místním obyvatelům. Semafory na hlavní silnici jsou podle vedení města nastavené tak, že zdržení při průjezdu Bzencem činí jen několik minut. Problémem zůstávají také navigace, které řidiče ve směru od Strážnice dále vedou do uzavřené Veselské a Zahradní ulice. Město proto řeší úpravu tras v GPS a vyzývá řidiče, aby chybné vedení hlásili také ve svých navigačních aplikacích. Policie má navíc zvýšeně kontrolovat ulice Zahradní, Veselskou a Hvězdoslava. Zlín během prázdnin opravuje čtvrtou základní školu, kde nechává vyměnit nevyhovující okna ve druhém a třetím patře. Investice za 4 miliony korun má zlepšit tepelnou izolaci budovy, omezit hluk zvenčí a snížit náklady na energie. Ve třetím patře navíc přibývají klimatizační jednotky, které mají zpříjemnit výuku během horkých dnů. Práce ale částečně zbrzdily hnízdící jiříčky. Kvůli jejich ochraně musela být část výměny dočasně přerušena. Hotová je zatím přibližně polovina plánovaných oken. Zbytek chce město dokončit během září a října už za běžného provozu školy.
11: Rádio Jih. Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty. V Lanžhotě aktuálně měříte 30 stupňů Celsia, ve Velehradě a v Kunovicích 28. Kecám, protože my tady máme úplně jiné počasí. Takže v Podivíně aktuálně měříte 31 stupňů Celsia, v Terezíně 29, v Vlčnově a v Uherském Hradišti 28. Ve středu očekáváme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 26 až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 24 až 27.
12: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
11: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme se podívat na silnice. Připomínám, že na trase ze Znojma na Jevišovice před Bojanovicemi zasahují záchranáři a policie u nehody osobáku. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám i 3 minuty po 17. Přejeme hezký den, šťastnou cestu a posíláme Two Brothers and the False Floor.

0: 17 hodin, skoro 10 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Na zlínském hřišti napadl opilý 19-letý mladík. Dva chlapce z místa sice ujel na kole, jenže po sobě nechal doklady a pro ztracené věci se pak ještě vrátil. Podrobnosti uslyšíte na Jihu po další dvojce hitů pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Po frekvenci 98 FM teď míříme do Zlína. Dva chlapce ve věku 13 a 14 let napadl na hřišti na Bartošově čtvrti ve Zlíně 19-letý mladík. Děti tam trénovali box a sami ho předtím pozvali, aby se přidal. Místo cvičení je ale začal bít a kopat. Vážnější zranění jim naštěstí nespůsobil a před přicházejícím rodičem jednoho z chlapců odjel na kole. Na místě po něm zůstaly klíče a kartička zaměstnavatele, takže se pro ně po několika minutách vrátil. Strážníkům tvrdil, že spěchá na noční směnu. Dechová zkouška ale ukázala 2 promile alkoholu. Za přestupek proti občanskému soužití mu hrozí pokuta až 20 000 korun. Myslím si, že netřeba to komentovat. Pojďme si raději dát další hity pro dobrou náladu.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 000 bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Milovníci piva zamíří v sobotu 15. srpna do Petrova. Jubilejní 15. chmelobraní nabídne v Plžích pořádně široký výběr pivovarů z Moravy, Česka i Slovenska. Více uslyšíte na Rádio Jih po další trojice hitů pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu a já slibuju, že bude gala, kamrat a taky budou Simple Plan.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéka a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace.

0: 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: sobotu 15. srpna se promění Petrovské Plže na festival pivních skvostů a právě do Petrova míříme také po frekvencích Rádia Jih. 15. ročník Chmelobraní přiveze nabídku od více než 20 pivovarů. Zastoupené budou například Jarošovský a Kijovský pivovar, Mazák, Pivečka, Louka, Křiklun z Hodonína, Slavian ze Strážnice, Bombardák z Velké nad Veličkou nebo Slovenský vývar. Chybět nebudou ani další menší a řemeslné pivovary, takže kdo rád ochutnává různé pivní styly, bude mít v sobotu v Petrově z čeho vybírat. Do Petrova zdravíme, škoda, že tu nebudu. Každopádně Vlasťa Macký se s váma pro tento týden loučí a uslyšíme se zase v pondělí. Páč jedu na Slovensko a možná vás to překvapí, ale jedu pro změnu vlakem. Tak se mějte hezky. Čauko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi. Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
4: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
5: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
6: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Děti kolabovaly po marihuaně z automatů na Brněnsku a Zlínsku a Huštěnovice čeká uzavírka silnice 1/55. Řidiči pojedou zdarma po D55. V automatech Stilšil na Brněnsku a Zlínsku se prodávaly konopné produkty s nelegální látkou MDMB Pinaka. K volně přístupným automatům se dostávaly i děti a některé po užití této takzvané syntetické marihuany skolabovaly a skončily v nemocnici, včetně jednotek intenzivní péče. Nebezpečná látka může vyvolat halucinace, ztrátu paměti, bezvědomí a v krajním případě i smrt. Policie při červnové akci na Moravě zajistila 5 samoobslužných automatů a tisíce výrobků, které nyní analyzuje. Automaty jsou od té doby prázdné. Policisté v souvislosti s kontrolami řeší také několik trestných činů a desítky přestupků. Řidiče v Huštěnovicích čeká od pátku 14. srpna úplná uzavírka části silnice 1/55. Ředitelství silnic a dálnic opraví zhruba kilometrový úsek, kterým projedou jen záchranáři, autobusy a místní obyvatelé. Ostatní řidiči využijí objížďku po dálnici D55, a to bez poplatku mezi exitem 47 u Starého Města a Babicemi. Oprava má skončit do konce srpna.
10: Rádio Jih. Počasí.
11: Dnes večer a v noci jasno nebo skoro jasno, noční teplota 15 až 12, zítřek bude jasný nebo skoro jasný, přes den přinese až 29 stupňů na jih Moravě, ve Zlínském kraji naměříme maximálně 28.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: MG Centrum Webzen si hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 30. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Další prázdninové úterý běží, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci bude na Moravě většinou jasno s teplotami od 13 do 17 stupňů. Ve středu pak většinou jasno a k tomu teploty od 26 do 30 stupňů.

0: 11. srpnový večer na jihu, úterý jde do finále a já mám dnes zásadní info i z Charatic, kde se chystají letošní krojované hody. Podrobně se události budeme věnovat už za moment, tak si na to počkejte a zatím mějte doma, v práci nebo i na cestách krásný večer s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio I.
1: Rádio I.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, točí se svět, jsem na sračky, vedle mě.

0: večerní vlna jihu, úterý běží, srpen též, no a platí, že letošní krojované hody v Šaraticích proběhnou už tento víkend mezi 14. a 16. srpnem. Vše odstartuje v pátek 14. srpna stavěním máje. V sobotu 15. pak nebude chybět zvaní, předhodová zábava i půlnoční překvapení. V neděli 16. proběhne mše, předání hodového práva, nástup stárků, krojovaná zábava, tedy letošní hody v Šaraticích, tento víkend od 14. do 16. srpna. Úterý ve finále a vy jste si Hem a já mám pro vás další hity pro dobrou náladu. Ze studia vám všem přejeme parádní večer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterý 11. srpna zůstáváte na všech vlnách jihu. No a já mám pro vás dnes info i z Čejče, kde se připravují na letošní otevřené sklepy. Více k události prozradím za moment, tak zatím mějte skvělý večer ve společnosti úterních hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: parádní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo s námi jedete i srpnovým, navíc úterním večerem. Kdy ještě přidám informaci k čejčským 21. otevřeným vinným sklepům. Událost proběhne v Čejči tuto sobotu 15. srpna se začátkem v 11 hodin dopoledne. Kromě otevřených vinných sklepů vás bude čekat vystoupení cymbálové muziky a kapela Vítův brácha. V areálu vinných sklepů pod Bůdama bude zajištěno velkoryse občerstvení. Parkování pro obytné vozy a stanování bude přímo v areálu zdarma. Takže letošní 21. otevřené sklepy v Čejči už tuto sobotu 15. srpna v areálu pod Bůdama. My si ho zdravíme i Čejč a v úterý večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Úterní večer na jihu, no a srpen se nám pomalu posouvá do své poloviny. Za oknem léto stále jako středomořské, no a my na jihu celý den slavíme jmeniny všech Zuzan. Zítra ve středu budou slavit Kláry a třeba ve čtvrtek Alenky, dámský klub, tak celý týden slavte, co se dá. Já už k tomu v tuto chvilku přidám další muziku, no a v další hodině pak exkluzivní moravské prázdninové tipy. Tak mějte parádní úterní noc, na jihu s váma i dnes večer zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
1: Rádio Jih, počasí.
3: Další prázdninové úterý běží, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci bude na Moravě většinou jasno s teplotami od 13 do 17 stupňů. Ve středu pak většinou jasno a k tomu teploty od 26 do 30 stupňů.

0: pohodový 11. srpnový večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy, s rádiem Jih. No a platí, že ještě 18. a 25. srpna pokračují zážitkové plavby na velké výletní lodi Munot po novomlýnských nádržích. Tip na parádní prázdninový zážitek vám nabídnu za chviličku. Tak zůstaňte doma, v práci nebo i za volanty si Héma z Hity pro dobrou náladu. Pohodový úterní večer Jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Večerní vlna jihu, no a tak, jak jsem se zmínil, platí, že 18. a 25. srpna pokračují letošní zážitkové plavby po novomlýnských nádržích na Pálavě na palubě velké výletní lodi Munot. Start plavby je v plánu vždy v 19 hodin s nástupem v přístavu ATC Merkuru Pasohlávky. Bavit vás bude naše formace Karel Gott Revival Morava. K dispozici budou nápoje, bude se tančit a vám se naskytnou neopakovatelné výhledy na Pálavu. Úžasný západ slunce a vůbec atmosféra, po které nebudete chtít končit. O plavbě je obrovský zájem, tak zkuste, jestli seženete nějaké to místo. Pršet prý rozhodně nebude. Vy ale pak určitě mrkněte do prázdninového jízdního řádu Munotu, na kterém se můžete svést každý den. Na Pálavu pozdrav, no a v úterý večer na jihu další hity pro dobrou náladu. Na jihu s váma i dnes zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterním finále trávíte si hem, no a platí, že tuto sobotu v Hodoníně proběhnou velké africké trhy. O čem budou, co vás tam bude čekat, prozradím za moment. Do té doby užívejte večer s nejluxusnějšími hity jihu pro dobrou náladu. I dnes vám parádní večer z Hodonína přeje Josef Pouda.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Moravo při úterku zůstáváte si hém a my v tento moment zůstaneme v Hodoníně, kde už tuto sobotu 15. srpna proběhnou africké trhy. Vše proběhne na Masarykově náměstí a návštěvníci budou moci ochutnat všechny možné druhy exotického ovoce. Ve stáncích najdete jak čerstvé, tak sušené plody, voňavé koření ze Zanzibaru, různé čaje, džemy a všechno ostatní, co se dá z afrického ovoce vyrobit. Zažijete pravou a nefalšovanou chuť Afriky. Všechny plodiny se do České republiky přepravují letecky přímo z afrických zemí a od soukromých farmářů a pěstitelů. No tak zní to zajímavě. Kdo máte rádi chuť exotických dálek, tak vyražte tuto sobotu 15. srpna do Hodonína na africké trhy a super si to tam užijte. Teploty africké, trhy africké, pojďme se osvěžit hity pro dobrou náladu. Úterní večer běží a v Hodoníně s váma zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Úterní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě většinou jasno s teplotami od 13 do 17 stupňů. Ve středu pak většinou jasno a k tomu teploty od 26 do 30 stupňů. Jak bude, víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Brno na 105.1 FM.
2: Rád bych si koupil co

bursting at the seams.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě většinou jasno s teplotami od 13 do 17 stupňů. Ve středu pak většinou jasno a k tomu teploty od 26 do 30 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Pouda.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravě.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Hodinu před půlnocí zůstáváte si hem a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě většinou jasno s teplotami od 13 do 17 stupňů. Ve středu pak většinou jasno a k tomu teploty od 26 do 30 stupňů. Každopádně i pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

kdo se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 12. srpna. Po zbytek noci bude na Moravě většinou jasno s teplotami od 13 do 17 stupňů. Ve středu pak většinou jasno a k tomu teploty od 26 do 30 stupňů. Krásný zbytek noci přejeme a též skvělý přelom dalšího prázdninového týdne. My jsme Rádio Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Hodonín. Na 889 FM.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: Who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.